si vzete v ruky trochy počítatý, jak i ji čítáš na či, tam jaké stočilo, brzdy tvý mozek na či.